Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí. Jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Děli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stop, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stíracích

Rose na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: všechny zažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
2: Letní rande stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
3: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy.

100 motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, tedy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Zažij budou.

strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. 2 dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma.

0: Ding-dong song.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz

0: 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Beatem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky

0: Ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
1: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
2: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech After Party s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku.
5: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
10: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
11: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
10: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Fresh Radio.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Would you go to bed with me?
1: Buď fresh.
2: Fresh.
1: Fresh Radio CZ.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Tech Talk.
6: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk.
7: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
1: Kontaktujte pulari.cz.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
7: Stegosaura!
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí. Jde k nám.
8: Jo, už to skoro mám.
7: Je, ty seš ale roztomilej.
8: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: všechny zažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech After Party s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
3: Letní rande, stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Tech Talk.
1: Ahoj všem, startuje pořad Tech Talk zabývající se technikou, jste na freši, no a pokud ještě ležíte v plechu, vstávat a cvičit, zdravím vás.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

houska, chleba, který vypadá stejně ve 20 provedeních. No a víte, kde jste? No v tom, že voláte halo, pomůžete mi prosím. No a ještě nehledě na to, že máte v sáčku více druhů pečiva, to je potom horor. Takže frešáci, všemu může být konec. Jeden ze známých řetězců to chce změnit, takže hurá, paráda. A ano, bude to i v Česku. Do samoobslužných pokladen začne přidávat kamery s umělou inteligencí, které právě rozpoznají ovoce, zeleninu nebo i to zmiňované prokleté pečivo. No a pokladna si prostě zboží vyfotí, vyhodnotí ho a zákazník jenom potvrdí, zda je to ta správná možnost, což je ale dobré, ne? A na druhou stranu já se aspoň konečně naučím s těma pokladnama dělat rychleji, protože já s tím furt materu, nevím jak vy, ale já to nedávám. Tech Talk.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
1: Kontaktujte pulari.cz.
4: Svícenfest je opět tady! 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
5: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Drajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Drajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Drajva.cz.
7: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný

0: problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
3: Kontaktujte pulari.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Tech Talk.
1: Bilion dolarů v kapse, no tak to má každý druhý, že jo? Teda jenom pan Musk. No a má se co, možná mu závidíte, no tak více už o něm na Freshi za chvíli, buďte s námi.
0: Tech Talk s Honzou Foldýnem.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
3: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
4: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
5: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
4: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
5: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.

0: Techtoch.
1: Elon Musk, to už je tak jako dlouho trošku nejbohatší člověk světa, že jo, no a furt má málo, teď se může třeba posnout ještě o kus dál, jeho SpaceX vstupuje na americkou burzu a podle odhadu z ní může být dokonce první dolarový bilionář na světě, a když jeho akcie SpaceX po startu na burze vyrostou, tak vyroste i dále Muskovo jmění, což opravdu o tom hodně chce, že jo. No ale jedna pozitivní zpráva, bereme to pozitivně, kdyby se třeba přestěhoval do Česka, tak my máme dluh nějaké 3000 miliard korun, to bychom byli samozřejmě bez dluhu a ještě by mu něco tomu chudáčkovi zbylo. No a mě napadá jediná věc, Elonku, nechceš? My bychom tě třeba tady na Fresh Radio v Ostravě na chodbě nechali vyspat, to jako je v pohodě, jako za zaplacení dluhu uděláme cokoliv.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Máte v plánu nákup nového mobilu? No a můžu se zeptat, jak ho vybíráte? Na Freshi si povíme více infa, to se tu teďka řeší.
0: Tech Talk.

0: Tech Talk. Když si vybíráte nový telefon, tak výkon zní pro mnohého, dalo by se říct, jasná věc. Čím více toho je, tím líp, jenže u mobilu to vlastně úplně tak jednoduché není, jo, protože v roli hraje taky design u některých, no a podpůrné chlazení a jiné kravinky. No a když jsme v pořadu Tech Talk na Fresh Radio, tak se podíváme právě trošku na to podrobnější info. Nový žebříček mobilních procesorů ukazuje, že rozdíly mezi telefony jsou dneska už opravdu velké. No a na špičce jsou buď teďka nejnovější čipy od Qualcommu, Apple či Samsungu. No a abychom byli úplně konkrétnější, jo, abyste si udělali představu. Tak první je třeba Snapdragon, který je určen pro Samsungy, no ale třeba Apple, jo, tak možná nějací nevěří, no ale ta jejich A19 Pro chip, tak ten je bohužel až na pátém místě. Tak to jenom tak pro info, že kdybyste vybírali telefon, tak kromě vzhledu podívejte se trošku, co má pod kapotou. To, jo?
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Buď fresh.
2: Fresh!
1: Fresh Radio CZ.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz. Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
2: Jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: TikTok. TikTok.
1: 10. hodina je tady, stále hezké dopoledne, jste s Fresh Rádiem a pohodu a klid přeju, no a za chvíli samozřejmě o náhodných číslech. No a proč uslyšíte, buďte s námi, ladíte Fresh?
0: TikTok s Honzou Foltýnem.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Cechtoch.
1: Fresh Radio vaším společníkem, dobrý den, no a náhodná čísla, to je sice trošku, co zní takové ty kravinky, jakože toto dělají učitelé, hlavně když rozdávají známky na testech, že jo, s oblibou matematici, no nebo lidé, kteří se nudí u excelovské tabulky, asi to všichni známe, že jo, jenom ať hlavně, že vypadáme, že pracujeme, no ale jenže ve skutečnosti na takových číslech stojí velká digitální bezpečnost. Vědcům ve Švýcarsku se teďka podařilo vytvořit čísla totálně náhodná, jakože úplně prostě kravinky, no a bude

0: Je možné využít třeba při šifrování, třeba já nevím, bankovnictví, digitální identita nebo pro citlivou komunikaci. Napřík tomu bude jenom potřeba chladit generovací komp na podmrazu, takže až budete v zimě stát někde na zastávce, kdy bude nějaká výluka, nevím, jestli na místě republiky už funguje nebo ne, tak zkuste taky něco plácat v té zimě. Třeba budete vydělávat taky biliony korun jako mask. Tech Talk.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
1: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.

Vstup dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma.

0: Tech Talk.
1: Na Fresh Radio stále řešíme techniku, proto pořad Tech Talk, co jiného. No a pokud jste gramlaví, všechno vám padá, no tak pozor na správný nákup noťasu, protože existuje řešení, abyste se trošku nebáli. Povíme si, buďte s námi.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Haus Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od Haus Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Hauspro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Techtalk.
1: No čas, to je taková skvělá věc, hlavně tak skvělá věc, jako když hladíte naše Fresh Radio, že jo? No a zajímalo by mě, kolikrát kupujete ten noťas a hlavně na co, jo? Protože vleze se do kabelky, je třeba ideální na cestování, do školy, do práce, teda jenom takový možná háček do té chvíle, než se potká s druhém stolu, někdo na ně luchne kus kávy, a nebo mi, jak jsem šel tento týden, tuším v úterý s Monikou Ludovou na kafe do Výškovic a přímo mi můj nový noťas spadl z metru na cestu, a to fakt jako chcete. Asi mám slabost, víte, jak Monika Šéfová. No a přesně na tyhle ty malé životní katastrofy teďka myslí v podstatě jeden ze známých výrobců, protože k novým noťasům z vybraných řad přidává na první rok zdarma takzvanou perfektní záruku a ta má pokrýt třeba nechtěný pád, prasklý displej, poškozené panty, taky polití tekutinou nebo problém i s elektrickým přepětím, co taky se sem tam stává. Takže pokud jste tak gramlaví jako já nebo někdo jiný, tak myslím si, že pro některé se jedná o jasnou volbu. Tak si zjištěte, kdo to nabízí.
0: Techtalk s Honzou Foltýnem.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Tak co pak jsme se dneska na Fresh Radio dozvěděli? Některé firmy vyrábějí noťasy, budou mít skvělé pojištění, no a pokud ho rozbijete, tak žádný problém, všechno prostě vyřeší. Dále jsme řešili to, že Apple není úplně nejlepší na výrobu čipu, prý je až na 5. místě z toho všeho, co je udělané, a na 1. místě je určený čip pro řady Galaxy. Dále výhodné generování čísel, to je dosti náhodné, no a prý, když jen tak random házíte čísla, tak to prý není blbost, ale je to možnost, jak se švýcarští vědci snaží všechno zabezpečit. Takže já si myslím, že těch témat bylo určitě spousta, například i to, že chytrá inteligence na samoobslužných pokladnách už nebude budoucností, ale už brzy současností, a já věřím, že brzy budeme řešit další skvělá technická témata. Takže buďte s námi i v dalších dnech. Tech Talk.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Tech Talk.
1: Tak jo, Tech Talk je s námi, přeji příjemnou zábavu po celý den a já se budu opět těšit jako vždycky zítra úderem 9. hodiny raní, takže se mějte parádně. Zdravím ze studia, ahoj.
0: Tech Talk s Honzou Foldýnem. Fresh Radio.

0: kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
1: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
0: Kontaktujte pulari.cz.
2: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Best of Fresh.
1: Mistrovství světa v hokeji se děje každý rok, ale ano. Ve fotbale co 4 roky. Takže
2: je to svátek,
1: těšíme
2: pochopila.
1: Se, ano, těšíme se na to ještě víc.
2: Chlapi z tramvaje to viděli jasně. Čo, borci, tak dneska. Počkej, to nebyl Brňák.
1: Ty si jela kde? Prosím mě, na Bystrec nebo na Bedlánky?
2: Jela jsem šalinu a tam vždycky každé ráno, když teda jede, přestoupí takový týpek a on je velice hlasitý a je to nadšenec sportu, jo. To, že miluje hokej, to jsem pochopila během tady uplynulých týdnů.
1: Jasně.
2: Ale že má rád i fotbal, tím mě teda dneska překvapil.
1: Tak co říkal, tak co říkal?
2: No je, byl rád, že? Říká, je to tady, tak jako konečně. Tak co? Tak myslíte, že jo? A už jak zbytek té tramvaje tam má kumpány. Asi jo. Ti ještě spali, takže.
1: A proč jsi mu ty na to něco neřekla?
2: No já bych mu řekla, no.
1: Co bys mu řekla?
2: Já bych mu řekla po 20 letech.
1: Co čekáš za výkon?
2: Co já bych mohla odnotit,
1: co čekáš za výkon, prosím tě? Bon Appetit. Best of Fresh.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Tech Talk.
6: Tech Talk.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk.
7: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
8: Sequence starts in 10 seconds.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Millennium Lumíra Moskovského.
1: V roce 2008 vzniká single No Stress jako reakce na tlak hudebního průmyslu a rychlé tempo DJského života. Francouz Laurent Wolf chtěl vytvořit nahrávku, která bude znít uvolněně a přitom bude fungovat na velkých festivalech. Výrazný elektromotiv se stává jeho podpisem a track mu přináší světovou popularitu. No Stress.
0: Millennium

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Láska nepozerá na občiansky preukaz, aspoň nie v Hollywoode. Mnohé slávne osobnosti randia s partnerami, ktorí sú od nich mladší o desiatky rokov. Od hudobných legend až po Oscarových hercov a práve nimi budem dneska pokračovať. Viaceré celebrity si našli partnerov, ktorí by vekom mohli patriť skôr ku generácii ich detí. Tak napríklad Brad Pitt a Inés de Roman, rozdiel 29 rokov. No, po ostro sledovanom rozvode s Angelinou Jolie, s ktorou má Brad 6 detí, si herec našiel lásku po boku šperkárskej manažérky Inés. Ženica ale už nechce. Marak, chápem ho. Alebo taká Cher Alexander Edwards. Rozdiel 40 rokov, no tak tu sa tomu hovorí skutočne láska. Spevácká legenda Cher má 80 rokov, no v láske sa rozhodne neriadi číslami. A ešte mrknem na Madonu Aikeho Morrisa. Rozdiel 37 rokov, ani Madonna sa nikdy nebala ísť proti očakávaniam. A vraj to super. Madonna má konečne chuť žiť naplno. To znie dobre, že? Ďalšie chutné vekovo rozdielne páry tu mám hneď po muzike, teším sa.
0: Skandál s Marikou.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. Akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz

0: Fresh Radio.
1: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah, ho.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
8: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Americké reperské duo žijící v Německu, prý dokonce to byli vojáci z tamnější vojenské základny USA, schovávající se pod pseudonymem C-Block, nasázeli své platinové hity do evropského éteru a klubů ze dvou alb mezi 96. a 99., tedy v 90. Summertime, So Strong Out, ale i Time is a Ticking Away, i po letech příjemnou vzpomínkou na tyhle ty časy.
2: Alešův Old School.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Co se mu stalo?
9: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
10: Tohle jsem fakt nečekal.
11: Kontaktujte polary.cz.
12: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
13: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
14: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz

0: tím tak každého z našich posluchačů něco trápí.
1: Ale?
0: No, představ si, jakože skládáte židličku do sprchového koutu, to je docela na pohodu, ale takové pletivo a jako plot skládat. Zdraví tě tady Ondra a píše, že skládat židli, to je ještě v pohodě, ale pletivo je jiný level, že je z něho ocelová švadlená. Tohle, když se zamotá, tak to ti řeknu, to je paráda.
1: Pár desítek metrů mám taky za sebou a musím přiznat, že je to paráda, a hlavně teda, když se to teda zamotá. No.
0: Ne,
1: když se,
0: to nechceš,
1: když se ta role prostě špatně natočí,
0: to
1: tak pak to stojí za to.
0: To je z prostých slov. Já to znám. Hodně. Já už jsem to taky párkrát dělala.
1: To je pecka úplně.
0: Já můžu nadávat potom. Best of Fresh.
2: Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
2: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: stegosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí, jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Letní rande stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Beatem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
9: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Best of Fresh.
1: Nechceš mě pustit ani ke slovu a já jsem si chtěl právě postěžovat, kuráčku, že jsi ze mě udělala zloděje, že jsem ti ukradl láhev.
2: Jo, protože já nevím.
1: Já jsem ji pouze přemístil, abych dosáhl na mobil.
2: Takže jsi osahal, přiznáváš se k tomu.
1: Jo, otisky prstů tam asi budou.
2: No, ještě že něco dalšího ne. Třeba já nevím, že bys mi to jí zaplival, víš, protože pouštíš potápěče určitě, když piješ z láhve.
1: Pouštím potápěče, když piju z láhve?
2: No tak když máš nějaké drobečky v puse, tak tomu říká potápěči, ne? Ne? Bys mi tam naplival, chápeš?
1: Čím jsem starší, tím jsem moudřejší. To je neuvěřitelné, co jste ženské ještě normálně.
2: Tolik
1: to je.
2: Věcí.
1: Hele, ještě máme hodinu, abys mě poučila.
2: No,
1: pojďme
2: to
1: na
2: píš.
1: To.
2: Best of Fresh.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasi...

0: Vyhovující vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Svícenfest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Millennium Lumíra Moškovského.
1: Francouzské duo Daft Punk odstartovalo nové tisíciletí hitem One More Time. Vokál naspíval Američan Roman Tony a skladba se stala hymnou houseové generace. Zajímavostí je, že vznikla už o trošku dříve, asi o rok, ale Daft Punky nechali právě rok, možná dokonce dva, ležet v šuplíku. A když ji konečně vydali, stala se nadčasovou peckou, která hraje dodnes.
0: Millennium Lumíra Moškovského.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Miláčik žien Keanu Reeves by mohol mať každú ženu, na ktorú si ukáže. Jeho srdce však získala umelkyňa Alexandra, ktorá svojim vzhľadom ani zďaleka nevyhovuje plastikovému Hollywoodu. Jasnačka, zdravím v škandále, pretože škandál iba škandálne veci, čo poviete? Vzťah medzi špičkovým hercom a jeho priateľkou Alexandrou Grant je veľmi vážny. Dvojica je spolu vraj 8 rokov a ak by ste čakali krásu, ktorá často navštevuje plastických chirurgov, ste na omyle. Táto baba je proste úplne iná. Keanu Reeves patrí k fešákom Hollywoodu, ktorý bol rokmi známy tým, že žije sám. Po tragickom vzťahu a dlhých rokoch samoty však konečne našiel svoju polovičku a inak ako s láskou sa o ňom nevyjadruje ani Alexandra. Povedala by som, že kľúčom k tomu je vzájomný rešpekt. Toto povedala sympatická umelkyňa. No, keď sa tak zamyslím, že herec mal predtým vzťah s Oscarovou herečkou Charlize Theron, no, je to veľmi veľký rozdiel. Alexandra je vizuálna umelkyňa s vlastnou kariérou, ilustrátorka, autorka umenia a knižná vydavateľka. Same dobré veci. V lete 2025 sa v médiách rozšírila správa, že Keanu Reeves a Alexandra sa tajne zosobášili. Tak, je pravda ale, že práve táto správa ešte zatiaľ nebola potvrdená. Ale za mňa, maximálne do pohody.
0: Skandál s Marikou.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
4: Kontaktujte polary.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
6: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Máte rádi divadlo a humor?
2: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
1: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
2: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
1: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
2: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Oslavit výročí svatby stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
11: Fresh Radio.
12: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
13: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Nabízím jako první hitovku Ritual.
2: To nejlepší z rána.
3: Ta zní skvěle. Co mi nabízíš jako co mi nabízíš jako?
2: Co ti nabízím? Tak já ti nabízím ještě
3: co
2: třeba.
3: Co mi nabízíš
2: The
3: jako?
2: Spectre. Bude to Ritual,
3: jako, abys
2: nebo Spectre? No, co
3: Spectre.
2: Říkáš? The Spectre?
3: Ano.
2: Okay. Jednoduché a jednodušší to mít nebudeš, protože nabízím také další hit, který se jmenuje Fire.
3: Okay.
2: Rádiovka, kterou jsme tady hráli, tak rok a půl zpátky zhruba.
3: Jsem na váška.
2: Je to super věc. Takže...
3: Ve mně se bouří emoce, já opravdu zůstávám The Spectre.
2: Jo?
3: Jo. Jedem dál.
2: Chceš ještě chvilku poslouchat?
3: Ne. Nezlobíš mě.
2: Okay.
3: Pojďme dál.
2: Další možnost je Mind of the Warrior od Alana Walkera a taky Sorany.
3: The Spectre.
2: Tady si ani nepřemýšlela.
3: Ne.
2: OK, dobře. Tak
3: musíš to přebít. Co pro mě ještě máš?
2: Je tady poslední možnost, jo? Alan Walker a Broken Strings. Tak co? Je to těžké, co?
3: Je to těžké. Hele,
2: no,
3: normálně
2: musíš
3: asi
2: víc?
3: The Spectre. Dostanu.
2: The Spectre vyhrává.
3: Jo,
2: to nejlepší z rána,
3: no, pro mě,
2: opravdu.
3: Pro mě
2: to nejlepší
3: jo.
2: Z rána. Best

Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. I heard what you said.

0: Flash Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď Flash.
1: Flash.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Dneska si v rámci hudebního vzpomínání dáme song už z roku 1961 od kapely Drifters. Nebojte se, nepůjde o původní verzi, ale o remake z roku 1994, kdy britský reggae panáček CJ Lewis udělal svou houpavou verzi Sweets for my sweet a byla to trefa do černého tehdejších letních a prázdninových diskoték.
2: Alešův Old School.

0: Rádio. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte pulari.cz.
7: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Beatem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
8: Tech Talk.
9: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk.
10: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz

0: Best of Fresh.
1: Někdy i my máme problémy rozluštit ty vaše šifry, jako třeba před chviličkou nám jednu takovou šifru pustil a poslal Barťas, jo.
2: Zdarec, tak já bych chtěl dneska zahrát Hip Hop Forever od Naty by Natur a bylo by to jenom pro mě, pro nikoho jiného, takže jestli mi to zahráte, byl bych moc rád, díky, čo, Barťas.
3: Máme subečku.
1: Není problém, jenom prosím vás, chtěl bych říct, že Hip Hop Forever je nakonec Hip Hop Hooray, jo,
3: jasně.
1: Jedna věc. A není to Naty by Natur, ale je to Naughty by Nature, jo?
3: Jo, jo, jo, ale v pohodě, jako ale jsme tam.
1: Důležité, že jsme se k tomu dopracovali. Jo. Barťas, tím pádem my to hrajeme jen a jen pro tebe.
3: Jen a jen, ale jen.
1: Ale pro nikoho jiného.
3: Tohle, zacpěte si uši.
1: To pro nikoho ideálně, není.
3: To je prostě jenom pro Martina. Pro Martina.
1: Pro Barťase.
3: Jenom pro Barťase.
1: Ne Martiase, Barťase.
3: Tak pro Barťase, no tak jedu jeho ligu. Tak Barťas, jo? Říkáš.
1: Jo, Barťas.
3: Tak sorry, no tak je to i pro Martina asi. Nějakého.
0: Best of Fresh.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Zažij!

0: strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: TechTalk.
4: TechTalk.
3: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
4: TechTalk.
5: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Fresh Radio.

0: Love Fresh.
1: Je vždycky moment, každé ráno, na který se těšíte, jo, v tomhle případě. A pozor, tak počkej, tak to já jako tady eliminuju veškeré jiné zvuky, protože tohle, dámy a pánové,
0: Frešovka. Frešovka. Honzi Kuchaře.
1: Je Honza Kuchař, který dneska složil Frešovku na téma Krill Jelimán.
2: V Ostravě už máme tež Jelimána.
1: Honzi, já jsem nestihla začátek.
2: Jo, počkej, tak ona mě točí, abyste viděli. Jo? Tak my to dáme ještě jednou. V Ostravě už máme tež Jelimána. Co rád si hraje na svobodného pana. Dle hesla I like to move it. Rozhodl se, že v zoo už se nebude prudit. Všecka ta svoboda neměla druhého trvání, bo ho našli u suseda při třešňách trhaní. Počin to byl jen pro lemura odvážného, co zaslouží zacházení královského. Takového nemají ani na Madagaskaře, co z Ostravy to celému světu ukáže.
0: Best of Fresh. Stuck in the days, I feel like I'm

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Tech Talk.
6: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Millennium Lumíra Moškovského.
1: Armand Van Helden a A-Track, tyto dva producenti a DJové, se spojili do projektu Duck Sauce a v roce 2001 vydávají single Barbra Streisand. Jednoduchý funky houseový beat, sample od Bonnie M a k tomu vtipný refrén udělali z tracku naprosto globální hit a ten se hraje dodnes. Barbra Streisand.
0: Millennium Lumíra Moškovského. Barbra Streisand.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A pojďme ještě dneska do světa celebritých světových. Rodina Begemovcov opět ukázala, že si vie život užívat naplno. Slávny fotbalista momentálně tráví volné dny na španělském ostrove spolu skoro s celou rodinou. Podotýkám skoro. Největší pozornost však tradičně pútal právě David. Fotografie ho zachytili počas oddychu na luxusné jachte přibližně za 18 milionů libier, kde sa opaľoval bez trička, ukázal svoju vyšportovanú postavu a aj legendárne tetovania. No a je pravda, že aj po 40-ke, to pozor, a teraz som ubral, aj po 50-ke patrí David Beckham medzi mužov, ktorí okamžite pritiahnu pozornosť. A veľkú pozornosť si získala aj dcera Harper Beckham. Victoria prezradila, že tínedžerka pracuje na vlastnej kozmetickej značke pre mladých ľudí. No, majú to dobre rozbehnuté, veru, hej?
0: Skandál s Marikou.
2: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Svícen Fest je opět tady! 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
8: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Tech Talk.
9: Tech Talk.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
9: Tech Talk.
10: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Fresh Radio. DAB FM anebo apka Fresh je všude.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Americký DJ, remixer a taky producent Armand Van Helden, kterému jen tak mimochodem už táhne na šede, udělal v roce 1999 song You Don't Know Me, ve kterém použil jako rytmický podklad JD-ho Plastic Dream. Následovali pak hity jako My, My, My či Bonkers v rámci dua Duck Sauce s vysemplováním Boniem. Udělal hit Barbara Streisand a pozor, dělá skvělou muziku samozřejmě dodnes.
2: Alešův Old School.

0: Fresh Radio. Svícen Fest je opět tady. 11. až 13. června ve Frýdku Místku vystoupí více než 100 umělců na 6 scénách. Přijďte s námi oslavit 50 let frýdecko-místeckého hokeje. Dva břehy, jeden tým, jeden festival. Vstupné na tuto benefiční akci je zcela zdarma.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička.

0: Honzou Foltýnem. Tech
1: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh.
1: Myslím, že to je Bohoušek, který dneska bude určitě prostřednictvím Fresh Rádia výjíždět do Chorvatska, protože určitě věřím, že budou poslouchat v autě.
2: No to mi jdou.
1: No,
2: my doufáme, jo. Bohoušek píše, dobré ráno, prdelky moje, dnes odjíždíme do Chorvatska, jak už si říkala, tak bych chtěl něco příjemného, ať tu dodělám tu směnu a hurá domů, trada.
1: Prdelky, no, tak, jo.
2: Prdelky.
1: Říkalám prdelky, hele, takže bychom je rozvanili.
2: Bohouši, my pro tebe máme písničku, která se náramně hodí, navíc měl by si trénovat, protože v Chorvatsku se mluví chorvatsky a tím pádem my jsme se rozhodli, že ti pustíme něco chorvatského, jo?
1: Jo, ještě předtím ti Honza řekne své nejdůležitější slova, která používá. Takže chorvatsky znáš.
2: Dobro došli, dobro jutro. Dobrý den. Chvala.
1: To je děkuju, jasně.
2: Ano, no to je tak asi všechno, co potřebuje.
1: Jak se řekne pivo?
2: Pivo.
1: Zmrzlina?
2: Zmrzlina je...
1: Moře?
2: More.
1: More. A láska?
2: Láska? Aha. Voli.
1: Voli.
2: Volím
1: a
2: te.
1: A to ví, jako
2: volím te,
1: to.
2: Monika, volím te.
0: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
2: Tak tohle je pro Bohouše a pro všechny, co jedou na Balkán.
1: Tohle je teda ukradené. To je hrdinka srdce patřící Pernickému,
2: ano,
1: že?
2: Ano. Je to taková jako vlastně balkánská Helenka Vondráčková. Jo, to jsme se shodli.
1: Ty bys ji chtěl jako svoji tetu třeba, nebo babičku?
2: Já bych ji bral jako tetu klidně. Best of Fresh.
0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
3: Stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí. Jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Máte rádi divadlo a humor?
7: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
6: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
7: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
6: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
7: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
9: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
10: No, super.
11: Co no, super?
10: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
11: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
12: Tech Talk.
13: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
12: Tech Talk.
14: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
1: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
2: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
1: Kontaktujte pulari.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Fresh Radio.
5: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.

0: Kajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé.

0: Digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Foltýnem.
1: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
2: Would you go to bed with me?

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Premium Lumíra Močkovského.
1: Britský DJ, britský producent Michael Gray napsal hymnu The Weeknd během pracovního pondělí, když potřeboval vyventilovat touhu po páteční párty. Melodie je reakcí na stres ze zaměstnání a očekávání relaxu. Track The Weeknd se pravidelně objevuje v anketách nejlepších party starter hitů celého světa a mimochodem obsahuje samply ze dvou slavných skladeb 80. let.
0: Millennium Lumí

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dneska začnem domácím showbiznisom. Zuzana Belohorcová, kedy si patrila medzi moderátorské hviezdy, predovšetkým štiklivej relácie Láskanie. Bože, ja sa červenám, keď o tom hovorím, pretože presne táto kráska ma kedysi korunovala ako druhú korunu princeznú v Bratislave. No tak, bolo to niečo fantastické, už je to síce nejaký ten rok a obidve sme prešli kus cesty, nič menej, mám vždycky na ňu veľmi dobré a krásne spomienky. Každopádne, ako na toto všetko kráska spomína? Možno málo kto si pamätá, že Zuzana Belohorcová kedysi 2 roky pôsobila ako programová hlásateľka, moderátorka počasia a moderátorka súťažnej hry Keno 10. Neskôr moderovala počasie a potom 3 roky uvádzala erotickú reláciu Láskanie. No a v lete 2003 sa stala moderátorkou erotickej relácie Peříčko a práve na prácu a roky strávené v Záhorskej Bystrici, ako najnovšie priznala, nedá dopustiť. A hoci viedla štiklivú erotickú reláciu, je na to hrdá. Bolo to moje najkrajšie pracovné obdobie. Nedá sa na to zabudnúť. Boli sme ako jedna veľká rodina. A teraz budem citovať. Vždy som sa smiala, lebo v tom období som mala doma peknú zbierku rôznych erotických pomôcok. Dostávala som to na všetkých veľtrhoch. Aj vstupy do domov lásky. Tak to je dobré, nie? Ale tak pozor. Nálepka učiteľka sexu sa na nej drží stále. Tak ale to je za mňa, Zuzka, fajn, či?
0: Skandál s Marikou.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
7: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh. Metropolitní rádio. We run the world. Tihua. Time. See ya.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Zažij.

0: strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. 2 dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Co se mu stalo?
2: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
3: Tohle jsem fakt nečekal.
1: Kontaktujte pulari.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

Ladíte Fresh Radio a pořad Groove. Dnes za mixážním pultem nejsem já, ale mý hosté. První půlku měl na starosti DJ Sun a teď začíná ta druhá. La Funk. Groove živě z vinylu. To je Fresh Radio.

that body, body, body, body, body, body, body, body.

Dnes večer to byl Groove s hosty, Manko DJs v první půlce DJ Sun a v té druhé La Funk. A za 14 dnů v premiéře opět má maličkost vynili DJ Horse. Mějte hezký zbytek večera a držte vinu, Fresh Radio.

0: Fresh Radio. DAB FM anebo apka. Fresh je všude.
1: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Víkend na chatě. Stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: jich nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
7: Fresh Dance Party!

0: Tak, už jsem tady. Dobré dopoledne, sobotní, omlouvám se všem, kteří ladí v tuhletu pozdní sobotní víkendovou hodinu za zdržení, jako storka neuvěřitelná, člověk si naplánuje po cestě do rádia, se stavím do, a já ho budu jmenovat, protože to je děs, obchodní řemeslnický dům, Bau Max na Fifejdách, jestli znáte, je to utrpení, já tam občas často bohužel musím a tam je normálně shopping na celou Ostravu jediný, téhleté značky a tam je jediná kasa. A ještě normálně chytnete tu smůlu, že před váma stojí člověk, který si vzal trpaslíka bez kódu čarového, takže pokladní místo toho, aby zvedla svou prdel a šla se podívat tak telefonem, 11 nebo 12 minut prostě řešili, já už jsem tam chytal nervy, ale jsem si říkal, prostě musím to vzít. Tak, jsem tady, startujeme další Fresh Dance Party. A nevím, jestli se mi ulevilo, ani moc ne, bych použil paprnější slova, ale co už se dá dělat. Tak jo, tak za chvilku doplním informace o první novince.
1: Fresh Dance Party!

0: Tak začínáme takovou pohodovější záležitostí. Tohle to jsou Belters Original. Taková manda taky někdy dvou, někdy více členů, jo, to se prostě dneska neřeší úplně. Be alright, buď v pořádku, buď v klidu, taky by se dalo říct, no, což asi za chvilku budu.
1: Fresh Dance Party!

Tohle je novinka z minulé soboty, kdy jsme hráli naživo od radnice města Ostrava a Přívoz. Takže jsem nestíhal úplně všechno komentovat, protože tam byl samozřejmě jiný trošku problém. DJ Antoine, já osobně mám pocit, že po několika letech vstal z mrtvých hudebně, protože už od něj hrajeme jeho letošní první song, nebo první single. Tohle je další. Pravda, původně to vydal před mnoha lety. Pamatuju se dodnes, jak se tam zpívalo česky místo Your Pussy se zpívalo Já musím. Otázka je, jestli po těch letech tahle inovovaná verze bude fungovat, protože hit to byl, ale jestli bude znova, těžko povedať.

takový průměrný kousek, ale to nemyslím nějak ve zlém, prostě solidní, standardní, základní, klasický, já nevím, jaký kousek aktuálního sandu klubové muziky. Portugalec, Sandro Martins.

ještě tam má nějakou zpěvačku zřejmě, která si říká Byrd. Prostě ji znáš, nebo prostě mě znáš, you know me.

takový klasický britský hausař, zvaný Costa. Costa UK, abych byl přesný, ať tam má asi schválně, aby se ho nepletli lidi s tím, s tou kávou. Dancing, tohle je jeho nejnovější kousek. Fresh day.

In the beginning there was a Jack. Tohle není z toho songu. Ale There Was a Jack je label, který tahá maďarské hausaře. A tohle je další nové jméno Maďara, který si říká Este. Nevím, jestli to něco maďarsky znamená, jsou tam dvě S. Tenhle ten jazyk neovládám a ani potom netoužím. Stop Tonight se jmenuje tahle věc.

jedno z nejvíce skloňovaných jmen poslední 2-3 roky v taneční muzice. Teď normálně přemýšlím, jestli má být letos na Ostravě na Beats for Love, ale mám pocit, že ještě ne. Fred Everything! A to radši mezi tím dohledám. Každopádně tohle je jeho nový počin. Celkem příjemná věc, dokonce bych řekl až taková skoro do rádia. Conquest.

Ne, tak jenom upřesním tu informaci, hledal jsem a není zatím, ani letošním, ani v minulém ročníku nebyl v Ostravě. Letos tam bude pravda nějaký Fred, ale ne až tak vysoké ligy.

I tahle novinka je z minulé soboty, na ní bych taky rád upozornil, pokud jste náhodou nechytali nebo nestihli. Tak i němečtí mnichovští Milk and Sugar přijde, že vstávají z mrtvých. Novinkový single, na kterém krom nich taky funguje James Herr, který tomu asi dal trošku modernější říz, protože přece jenom chlapci dva mnichovští už jsou trošku old school. Ale dobrý, African Heat.

0: v tom mém hudebním rybníčku další takové hodně známé jméno, ale pravda komerčně ještě neúplně známé.
1: Když kdo ví, že jo?
0: Podle názvu Španěla, ale přitom to jsou dva DJové z britského nebo z anglického Glasgow. Barrientos a Ilius, nebo Ilius a Barrientos tedy, správně možná řečeno. A s nimi taky nový projekt, zřejmě z Br, asi Brazílie, když mají v závorce Br. Říká si Malu. A tohle všechno dohromady vyšlo na prestižním labelu Tool Room Records. A jmenuje se to Right Here. Fresh

Tohle je song o všem, respektive takto, o tom, co bychom asi všichni chtěli v neomezeném množství. Dolary, tedy dollars. A další Brit, tenhle si říká Janet Cutler. Cutler, to je nějaký řezník, porcovač, ne? To zní dobře, Jared porcovač. No Jared není Jared, že jo, česky. Dobrá, nechám toho. Fresh!

Jedni z pilířů současné nebo vůbec moderní pop music v jakýchkoliv variantách. Casey and the Sunshine Band. Americká legendární banda, která má v svém kontě spoustu světových hitů. Ale tenhle ten je asi nejznámější, že jo? Co měli ještě? Shake Your Body. I'm Your Boogeyman. No jo, no, bylo to hodně. A tohle je nová verze. Mimochodem stále jezdí, pravda, už se jim to složení trošku obměnilo za ta léta. Přece jenom začínali v 70. No, vlastně začátkem 70. už měli hity, takže už pánům dneska je co důchodový věk, ti už vyhlížejí krematorium.

Tak omlouvám se za to pauzu, nějak mě tam přestal poslouchat jeden čudlik na jednom předávači. Taky už má něco za sebou tady v tom našem prostředí, každopádně. Tak jdeme dál, jdeme další novinku. Nové jméno, říká se Kid Island. A jak už tam byl slyšet ten to zařvání, Set Me Free.

0: Hodně nový dneska z britských ostrovů. Tohle je další Brit, tenhle je z Cardiffu, říká si Louis John a chce tančit. I wanna dance.
1: Fresh Dance Party.

No jo, vlastně teď mi to došlo. Dneska je druhý nejdelší denní úsek světla. Takže máme za 10:09 a ještě pořád, no už se sice smráká, ale pořád je jakž tak jasno. A jestli se nepletu, tak 21.6. To znamená, příští sobotu bude nejdelší den, co se týče světla, tak jsem zvědavý, v kolik budu rožina světla. Tady ve studiu. Mirko and Mix, známá dvojka v tanečním světě. Keep on walking.

jsem zase teď rychle pátral, jestli bude letos tenhle ten na Beast for Love, ale ten už byl v roce 2019. A já si myslím, že v době, kdy vydal zatím svůj největší hit Fire in My Soul, tedy Oliver Heldens, novinkový single Satisfied. Není to špatné, ale Fire in My Soul to prostě není.

další nová britská muzika. Tahle ta dvojka zvaná Prospa. Přemýšlím, jak se to čte správně anglicky. Prospa. A myslím si, že moc jinak tohleto slovo výjimečně znít nebude. Čas od času od nich něco mívám, protože dělají taneční muziku, nechávají dělat i dost remixů. A tohle je novinka nazvaná Dreams.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, tedy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Letní rande. Stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Žádné výmluvy. Žádné kroky zpět. Jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech After Party s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
11: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

0: spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Fresh Dance Party!

devadesátek a tehdy Public Enemy. A hit, který se nestal hitem. Stal se známým takto, hlavně proto, že byl použit tehdy ve filmu Feťáci, ve kterém v podstatě rozjížděli svou kariéru mnohé dnešní hvězdy, třeba Robert Downey Jr. A nebo se tam v tom filmu mihnul snad v první roli, kdy tam snad jenom prošel kolem plátna, Brad Pitt. No, ale ten song díky filmu vyletěl. A tohle je nová verze, vznikla ve Francii. A dokonce to vypadá, že oficiálně, protože jsou tam uvedeni jak Public Enemy, tedy tvůrci původní verze nebo původního songu, tak i francouzský hudebník Nico D'Andrea. Bring the noise!

ten pán je důkaz toho, jak to velmi často v dnešním světě bývá, že čím je člověk starší, tím víc takzvaně měkne hudebně. Protože, a můžu to říct samozřejmě, Robbie Rivera, tenhle ten původně portorikánský DJ, ale v podstatě Američan, měl na začátku své kariéry hitové období, kdy měl takové jakože vokálové, taneční, hauzíčkové, komerční věci, hitovky. Pak na mnoho let začal rubat něco na rozhraní techna, house a nebylo to moc melodické. Ale letos za loni opět už od něj registruju několikátý single nový, který dávám do novinek, protože je veselý, je zpěvný, prostě vrací se zpátky. Tady jako zpěvačka dáma, která se říká Zandrina a společné dílo nazvané I Get Lifted. Fresh.

Better For Me. Tři novinky zbývají, tohle je poslední z těch tří. A jmenuje se tedy Better For Me. Stojí za ním projekt, který používá slovo, aniž by o tom určitě tušil. Jenže je tak trošku nespisovné, ale frčí u nás, tady v našem regionu hlavně. Protože zatímco v Čechách říkají, no samozřejmě, tak Ostravák říká, samo. Bo není čas, to znáte, ne?

Donedávna jsem si myslel, že to je jedna ženská, Sophie Tucker. Až nedávno jsem zašmátral na internetu a zjistil, že to je dvojka. Sophie je ona, původně Němka, ale už dlouho žije v Americe, a on je Tucker, Američan. Už podle jména, že to je typická Amerika, Tucker. A rozjížděli svou kariéru tím, že spíše zpívali jiným, ale už mají jméno, takže soulový single. Podle jednoho z nejslavnějších amerických, no míst, ne měst, to je část města, Manhattan.

poslední kousek dnešního večera, poslední novinka, ale taková zvláštní. Já občas mám prostě slabost pro tyhle ty zvláštní vokály, ať už ženské nebo mužské, ale tam to neřeším. A tohle je zajímavé, projekt, který si říká Very Disco. Taková sice zpívánka, ale v podstatě do toho solidní taneční spodek. Without you, bez tebe, romantika na závěr dnešního večera, tak dobrý večer, dobrou noc a příští týden asi možná na další Fresh Dance Party, která bude mít nejdelší denní světlo. Jak mě to téma dneska chytlo, tak čau.

Radio. For all the best.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

svítit světla. Nech jen červenou pro atmosféru, bolí mě u srdce, ne kvůli tobě. Přísám ještě jednu čáru a zbudíme se v hrobě. Výčitky svědomí, ty jsou na místě. Předevčírem řekl, že už nikdy příště. Vedli rozhovory o hvězdách a UFO. Teď se bavíme o tom, že život plyne moc rychle. Co budem dělat? Podívej se na stole. Nejdřív ty až po tobě.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.

0: městských atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
3: Letní rande stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.